0: nás.
1: Vznesi sa na nebesa, Bože, po vsej zemi, nechaj bude sláva Tvoja. Blahoslovený Boh náš, zavžde nyní, po vsak čas i na víky, víky.
0: Amen. Nechaj